0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte. Jsme Rádio Haná.
0: Hezký víkend.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový single Selhání a děkujeme Rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu sluníčko svítí od rána do večera a stále platí, že v neděli to místy vytáhneme až na tropických 30 stupňů. Tohle počasí nás samozřejmě láká, abychom se schladili někde v lese nebo u vody, ovšem tady platí jedno varování. Aktivita klíšťat zůstává na některých místech mimořádně vysoko, takže doporučujeme v přírodě nosit dlouhé kalhoty a používat kvalitní repelent.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly tři hodiny. Chaos.

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Dneska splavíme zlatonosnou oskavo. Hledat prameně má v sobě decký dávko mystike. Dumat nad tým, odkáď se statisíce či milióne let ta voda furt bere, je asi bezpředmětný. Ale boďme za to rádi. Pokaváť verazíme od soutoko Oskave s Moravou před Olmikem proti Prodo, je to k samotnímu prameňo 50 kilásku a pár kroků navíc. Vetíká 831 metrů nad mořem v Hanušovické vrchovině kousek pod Skřitkem. Pomenování má starogermánské původ od slova Askaha, což značilo jasanové les. A jasané toť rusto dovčel. Véletem kolem Oskave si můžete aj něco převedělat. Oškelti toť režovale zlato a má se za to, že jejich mince nalezený po střední Moravě bele právě z něho. K prameňo Oskave se můžete vedat třeba po modré až scholené.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná. Rádio.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honza, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učeníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mlišme po hlavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
8: Rádio Hana.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dopřejte si zaslouženou odměnu, být si v klidu, nic vám neuteče. Blíženci, ke svému vnitřnímu já zkuste být víc empatičtí. Radci, umíte se bavit a smát, vždy a všude. Lvi, během volna se ponořte do svých myšlenek. Pany, je super, když se někomu můžete vypovídat. Váhy, o tomto víkendu se hlavně snažte potěšit rodinku. Štíři, polehávat můžete na gauči nebo taky u vody. Střelci, vy se možná dozvíte spoustu drbů. Kozorozi, ve zdravém těle, zdravý duch, to je váš cíl. Vodnáři, buďte sami sebou a užívejte si to. A co my ryby, dáme pauzu a přehodnotíme naše priority.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Technové novinky Rádia Hana. Peníze létají éterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte

0: počasí.
1: Víme, jak bude, víme, že o tomto víkendu sluníčko svítí od rána do večera a stále platí, že v neděli to místy vytáhneme až na tropických 30 stupňů. Tohle počasí nás samozřejmě láká, abychom se schladili někde v lese nebo u vody, ovšem tady platí jedno varování. Aktivita klíšťat zůstává na některých místech mimořádně vysoko, takže doporučujeme v přírodě nosit dlouhé kalhoty a používat kvalitní repelent.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: V Terezkým údolí mezi Laškovým a náměštěm na Hané jsme až kde sebele. Dneska to ale nebude pohodlný špacír po vonavých hloukách. Hned nad vstupem do údolí od Laškova je kopec Rmis. Má sice necelých 370 metrů, ale proti okolí je to přece jenom kousek do Vrško. Jako strategické místo ho až vyhodnotili aj naši prapředci, po kterých se toť našle pozůstatky z doby kamenné, někde 4000 let před Kristem. Do dneška tam narazíte na zbytky opevnění, který je nejstarší odkrytou kamennou hradbou ve střední Evropě. V pravěku to bylo obchodní a společenský centrum pro široký okolí a podle nálezu se tam žilo ještě ve středověku. Ve Štrachace na Rmis sice nějakou kapko po to stojí, ale místo s takovou historií nende minout.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, kartu.

0: seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honza, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o Zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíš mi po hlavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Tady je Rádio Hana.

0: jsme Rádio Haná.
1: Hezké ráno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jste na té správné vlně, s námi máte přehled.
3: Olomouc aktuálně.
2: Blíží se Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostorách letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky web letňák-olomouc.cz. Budou na severu Olomoucka nové větrníky, dvě nové větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a s výkonem až 9 MW mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Městská policie Šumperk mění systém hlídkové činnosti, chce víc cílených a efektivních kontrol v problémových lokalitách. Jak informuje starosta Mirek Adámek, klíčovou změnou je fungování polomotorizované hlídky, která na riziková místa může jezdit častěji, ať už je to v parku nebo na sídlišti. Další informace najdeme na webu šumperk.cz.
0: Sport.
2: Legendární finský jezdec Formule 1 a poslední mistr světa s monopostem Ferrari Kimi Raikkonen tráví tento víkend na severu Moravy. Potkat ho můžeme v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tady svého 10letého syna Robina, který v motokárách závodí.
0: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu sluníčko svítí od rána do večera a stále platí, že v neděli to místy vytáhneme až na tropických 30 stupňů. Tohle počasí nás samozřejmě láká, abychom se schladili někde v lese nebo u vody, ovšem tady platí jedno varování. Aktivita klíšťat zůstává na některých místech mimořádně vysoko, takže doporučujeme v přírodě nosit dlouhé kalhoty a používat kvalitní repelent.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Nedělní živé vysílání na Hané 7 hodin 11 minut.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, dopřejte si zaslouženou odměnu, být si v klidu, nic vám neuteče. Blíženci, ke svému vnitřnímu já zkuste být víc empatičtí. Radci, umíte se bavit a smát, vždy a všude. Lvi, během volna se ponořte do svých myšlenek. Pany, je super, když se někomu můžete vypovídat. Váhy, o tomto víkendu se hlavně snažte potěšit rodinku. Štíři, polehávat můžete na gauči nebo taky u vody. Střelci, vy se možná dozvíte spoustu drbů. Kozorozi, ve zdravém těle, zdravý duch, to je váš cíl. Vodnáři, buďte sami sebou a užívejte si to. A co my ryby, dáme pauzu a přehodnotíme naše priority.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Ráno na Hané.

0: Den co den na tvoje oči kapela Miraj. Dobré ráno v neděli 24. května. Připomeňte, že Janičky dneska mají svůj svátek všem těm, kteří některou znají, ale protože je to tak oblíbené jméno, tak předpokládám, že Janu má ve svém telefonu a kalendáři téměř každý. Dámy, slečny, maminky, babičky, Janičky, všechno nejlepší. Popřejte Janám taky třeba přes mail radiohana.cz anebo třeba přes naše sociální sítě. Jukebox tady bude po 10. hodině.
1: Informujeme a bavíme. To na Hané umíme.
0: Přejeme krásné ráno a taky víme, kam vyrazit. Dnešním dnem v Olomouci vrcholí divadelní Flóra. Divadle na Cudského 16 hodin inscenace Flóra olomoucké rodačce Květoslave Věstové. Půl osmé večer v Centralu končí festival Kniha krve. No a pokud chcete vyrazit mimo Olomouc, Hrad Helštín je jasnou volbou. Dnes velký festival vojenské historie plný šermířů a kejklířů. Ať už si vyberete divadlo nebo historii, doprovodíme vás s naším rádiem. Poslouchejte nás třeba i na cestě. Nejlepší hudební výběr pokračuje. Počasí k tomu fantastické. Teploty do 30 stupňů Celsia. Demoverze léta je tady. A k tomu za moment Harry Styles, Elton John nebo Ed Sheeran.
1: Informujeme a bavíme. To na Hané umíme. www.radiohana.cz.
0: Tipy, kam vyrazit celé dopoledne v našem vysílání.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Ráno nahané.

0: Olomouc, Blansko i Bruntál, posloucháte Rádio Haná a sledujeme hokej.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nervy i radost. Takový je hokej a samozřejmě aktuální mistrovství světa ve Švýcarsku. Přejeme dobrý den od hokejových mikrofonů. Mistrovství světa v hokeji jde do finále a my pro vás máme skvělé zprávy. Český národní tým už má totiž díky nečekané porážce Švédska s Norskem jisté čtvrtfinále. Svěřenci kouče Radima Rulíka jsou teď ve skupině B druzí za Kanadou a v příštích zápasech vyzvou právě Nory a silnou Kanadu. A na koho můžeme ve čtvrtfinále narazit? Počítačové simulace už jedou na plné obrátky. Vědci nasimulovali 50 tisíc variant a jako nejčastější soupeř nám momentálně vychází Lotyšsko, a to s pravděpodobností 34%. V závěsu jsou pak trápící se Spojené státy nebo dravé Rakousko. Držíme našim klukům palce v boji o co nejlepší pozici v playoff a vy buďte u toho s námi. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu fandíme spolu.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Rádio Haná, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
5: pro váš lepší hudební výběr.
4: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu
5: z Google Play a Apple Store.
4: Stahujte,
5: poslouchejte,
4: užívejte.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební výběr. Tady je Rádio Haná.

0: Tři dopravní nehody, předpověď počasí a infoservis odsud. Budeme vysílat místní zprávy už za moment. Posloucháte Radio Haná, tohle jsou R.E.M. hitovka z 90. let, zapsaná neodmyslitelně v hlavě s melodií Losing My Religion. Přejeme dobré ráno, máme 24. května, čeká nás krásný slunný den a samozřejmě taky hit za hitem. Blíží se tady 8. a co budeme hrát?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Pro vás Taylor Swift. Otevřeme tuhle hodinu s touhle zpěvačkou hned potom, taky pohodička Emilia

0: Víkendové zprávy, hezké ráno.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje poměřili v Přerově síly v soutěži ve vyprošťování zvraků aut a vítězství dobili domácí. Přerovská jednotka profesionálů zvládla správně vyprostit zraněného a podat neodkladnou pomoc za necelých 16 minut. Důležitý zaměstnavatel na Valašsku propouští. Jak píše ČTK, rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku asi 200 lidí ze zhruba 1700 zaměstnanců. Firma to vysvětlila, že přizpůsobuje organizační strukturu prioritám.
1: Sport.
0: Ještě fotbal aktuálně. Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli také odvetu finále skupiny o umístění proti Karviné. Po výhře venku 3-1 doma vyhráli vysoko 4-0 po brankách Šturma, Baráta, Ruska a Lurvinka. Díky vítězství končí Sigma v šancelize na 7. místě a získala také finanční prémii přibližně 3 miliony korun. Na utkání dorazilo krásných 6539 diváků. Děkujeme.
1: Počasí.
0: Doufám, že máte po ruce už opalovací krém, protože dnešní neděle nám ukáže pravou letní sílu. Odpolední teploty vyskočí na 25 až 30 stupňů. Sluníčko vyšlo už dneska lehce po páté, takže na opalování máme hromadu času. Odpoledne sice může od severu přechodně dorazit mrak nebo nějaká přehánka, ale spíš je to opravdu na první letní koupačku. Užijte si sluneční den, tady víme, jak bude.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Pozor na aktuální nehodu, trasa Vyškov-Říkovice. Nehoda je na exitu Kroměříž-Východ, auto mimo silnici a na místě složky záchranného systému. Bouralo se taky kousek vedle v Kroměříži na 1. máje, ťukanec dvou aut. Nákladák s osobákem se srazili na trase Přerov-Ostrava, je to na D1 ve směru u Bělotína. Ráno je zatím bez policejních hlídek, ale nebojte, je hezky, oni se probudí. Dobře, dojďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Píšete taky na náš Facebook po 10. hodině, což už se za chviličku tady bude náš jukebox. Rádi vás pozdravíme, vaše vzkazy a tipy vyřídíme. Letní muziku už reprezentuje Inner Circle a taky UB Forte, za chviličku bude Alex Foren a nebo Mňága Štorp. Dneska je neděle 24. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Začneme jedním hlubokým návratem do historie, protože přesně v tento den v roce 1391 byla v Praze založena slavná betlémská kaple. Pokud tam tehdy mistr Jan Hus kázal o pravdě, my vám dnes s čistým svědomím a pravdivě povíme, kdo všechno dnes slaví. Dnešní 24. květen je totiž doslova nabitý slavnými narozeninami. Své 59. narozeniny dnes oslavuje úžasná zpěvačka Leona Machálková a o 10 let starší je spisovatelka Tereza Boučková. 53. narozeniny pak na dálku posíláme ukrajinské divošce Ruslaně a ve stejném věku dnes slaví i fotbalové štístko a legenda Vladimír Šmicr. No a pro pamětníky neuvěřitelných 81 let dnes má americká herečka a bývalá manželka krále rock'n'rollu Elvise Presleyho Priscilla Presley. Slavit se ale bude i u nás na Hané. Významné narozeniny dnes totiž slaví Marek Pazdera, dlouholetý úspěšný starost ta Velké Bystřice. A abychom nezapomněli na jmeniny, podle kalendáře mají dnes svůj velký den všechny Jany a Janičky. Přejeme vám k svátku jen to nejlepší. Pořádně to dnes oslavte.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Letošní držitelé ceny Anděl nějak až do nejlíp jim bylo 8.27.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Přejeme krásné nedělní ráno, pro někoho už dopoledne, pokud jste v práci. Slavný balet v Olomouci nebo jarmark na Sovinci. Tak ano, v neděli můžeme dneska vyrazit přímo do Moravského divadla večer od 19 hodin. Nádherný balet Romeo a Julie. Vůbec poprvé se v hlavních rolích představí noví solisté Adéla Bendová a Ivan Sanchez Fernandez. Vítejte v Olomouci. Jestli máte raději výlety právě mimo město, tak dneska pozvánka na hrad Sovinec je krásně. Po celý den řemeslný jarmark se středověkými dobrotami a řemesly. Přejeme skvělou náladu, počasí 25 až 30, vymeteno. Po obědě občas nějaký mráček, ale jinak krásná demo verze léta.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Za moment Pet Shop Boys anebo Vanessa Carlton.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: poslouchejte, užívejte. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený Prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
6: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.

0: Kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.

0: našem vysílání 8.42. To nejlepší z našeho rádia právě teď pro vás. To nejlepší ze Šternberka.
1: Každý den to nejlepší z rádia Haná.
2: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberk otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
2: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberk?
3: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi, tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
2: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
3: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtenštejny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky Ulitovle a další.
2: I to jsou lákadla na hrad Šternberk. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
3: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
2: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberk. Jak je to se vstupným?
3: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
2: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberk láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
3: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
2: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
1: Rádio Haná. Každý den jen to nejlepší. www.radiohana.cz. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května. Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

studio@radiohana.cz nebo naše sociální sítě. Jak se máte? Co děláte? Co se dá v neděli dělat? Kam vyrážíte? Dejte tipy, rádi odvysíláme. Teď už bude 9. Hit za

0: aktuální dopravní informace, hodně policejních hlídek i dopravní nehody na Kroměřížsku.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu. Divákům s handicapem vychází vstříc kino Panorama Boskovice. Dokončilo výměnu schodišťové plošiny pro lidi se sníženou pohyblivostí. Nové zařízení v boskovickém kině výrazně zlepší bezbariérový přístup do budovy kina, informuje město. Dřívější mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší o tom novinky.cz.
0: Sport. Pokud dnes vyrážíte na fotbal, regionální Trávníky nabízí parádní program. Ve čtvrté lize se odehraje odpoledne derby mezi Šumperkem a Rýmařovem. V páté lize se pak ve stejný čas utká Velká Bystřice s Jeseníkem a Uničov Béčko vyzve Velké Losiny. Zprávy, počasí, doprava. Máme všechno, buďte s námi.
1: Počasí.
0: Taky vám někdy přijde, že každá aplikace v mobilním telefonu ohledně předpovědi počasí má tak nějak svoji verzi? Meteorologové mají jasno a přenese se to i na oblohu. Od jeho západu se na nás valí první tropy. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Noční potom 14 až 9. Věděli jste, že pro dnešní den drží historický rekord rok 1953. Bylo 31 stupňů nad nulou. Možná bude dneska překonán. Víme, jak bude.
1: Doprava.
0: Kávu do držáku, obě ruce na volant a pojďme se podívat, jak se jezdí. D1 na exitu Kroměříž, auto mimo silnici, kolem záchranný integrovaný systém, vyšetřovat se to bude asi do 10 hodin. Přímo v Kroměříži na 1. máje dvě auta v sobě, opatrně. Pokud máte namířeno do Vyškova u Jandovky, menší ranní rozcvička v podobě kolony, zdržíte se kolem 6 minut, to jsou tak dvě písničky. Pozor na muže zákona, mají dneska pilné ráno na D1 za exitem Říkovice, majáčky jste viděli mezi Přerovem a Říkovicemi a taky u Bilotína. Pokud jedete po D46, radar si ohlídejte na exitu Olšany u Prostějova. Policejní doprovod vás nemine ani na D55 před exitem Hulín Východ. Žádné závodění, užijte si klidnou neděli.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: V našem nedělním playlistu za chviličku Ace of Base, taky Maroon 5. Novinky neseme od kapely Jelen.
1: Populární skupina Jelen hlásí velkou novinku. Natočila svou vůbec první písničku pro děti s názvem Toulaví zpěváci. Představuje novou hostující zpěvačku Adélu Orlovou a rovnou chystá obří putovní festival Jelenfest 2026. Jak to bude v krajích vypadat, to už vám přiblíží zpěvák a kytarista Jindra Polák.
2: Jelenfest, bude to taková rodinná akce, hodně i cílená na děti. Začneme 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Budeme mít všude hudební hosty speciální. V Praze s náma vystoupí na jednom koncertě Děda Mládek Illegal Band, na druhém Tom Artway. Když budete mít čas, přijďte si to s náma užít, protože to bude opravdu, myslím, moc příjemný odpoledne pro celou rodinu.
1: Dodejme, že novinka Toulaví zpěváci pochází z repertoáru legendárního Jiřího Suchého a divadla Semafor. Kapela k ní natočila i klip, který slouží jako pozvánka na zmiňovaný festival. Atmosféru z koncertů pak můžete nasát také v jejich dalším novém videoklipu k písni Bílý klávesy. Tolik Jindra Polák a Jeleny, vám.

0: Na přelomu 90. let a nového milénia, krásné morning, beautiful ráno od Ace of Base. A vypadá to na krásný, téměř letní den.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme.
0: No a ještě než někam společně vyrazíme, nebo řekneme, jak bude, tak mám pro vás parádní nedělní tip. Klidně pro celou rodinu v rámci divadelní Flory se chystá odpolední pohádka Pipi dlouhá punčocha v olomouckém S-klubu. Pokud to máte blíž mimo Olomouc, tak třeba Zábřeh, Kulturák. Dneska od 15 hodin rozesměje děti populární dvojce Štístko a Poupěnka se svými chytlavými hity. O tu nejlepší pohodu se jako vždycky postará Rádio Hana. Počasí venku za okny skoro jasné až polojasné, po obědě sem tam mráček, ale teploty ve stínu fantastické, 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Nová hitovka od Činasky za moment.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si piš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: hračně vyrázíme zase někam pocestovat s našimi furtovníky Bengals, Shakira a John Newman za moment.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Dneska splavíme zlatonosnou Oskavo. Hledat prameně má v sobě decký dávko mystike. Dumat nad tým, odkáď se statisíce či milióny let ta voda furt bere, je asi bezpředmětný. Ale boďme za to rádi. Pokaváť vyrazíme od soutoko Oskave z Moravou před Olmíkem proti Prodo, je to k samotnímu prameňo 50 kilásků a pár kroků navíc. Vetíká 831 metrů nad mořem v Hanušovické vrchovině kousek pod Skřítkem. Pomenování má starogermánské původ od slova Askaha, což značilo jasanové les. A jasané toť rusto dovčel. Véletem kolem Oskave si můžete aj něco převedělat. Oškelti toť rejžovale zlato a má se za to, že jejich mince nalezený po střední Moravě bele právě z něho. K prameňo Oskave se můžete vedat třeba po modré až scholené.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
1: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební.

0: jste si nás naladili právě teď domů, do práce, do auta, posíláme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po desáté Jukebox a Teddy Swims. Taky Backstreet Boys. A z české muziky mimořádně příjemná vzpomínka na Luci. Víkend, Hana, jsme v tom společně 9.57.
2: Bude 10 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost.
2: Sport.
0: Fotbalový národní tým se po 20 letech probojoval na mistrovství světa ve fotbale a my už víme, na co si naši borci budou muset dávat pozor. Jedním z našich soupeřů v základní skupině bude domácí Mexiko, které v přípravě porazilo Ghanu 2-0. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka tak mají jasné varování. Proti Mexiku to 25. června bude chtít 100% koncentraci. Před odletem do Ameriky nás čeká ještě domácí zápas proti Kosovu, to už bude příští neděli, 31. května jako příprava na pražské Letné. Na našem rádiu chystáme speciální infoservis z fotbalového mistrovství světa. Tak nás poslouchejte dál.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.
2: Počasí.
0: Jestli nemáte rádi úplné vedro, tak to vás dneska nepotěšíme. Dneska padnou třicítky a horko hned tak neskončí. I v pondělí a v úterý pojedeme ve stejném letním tempu s teplotami do 30 stupňů Celsia. Pro srovnání, v roce 1867 bylo v tento den naměřeno pouhých 3,4 stupně Celsia, což nám dneska tedy nehrozí. Mírné ochlazení na 20 stupňů slibuje až středa. Víme, jak bude, čeká nás krásný sluneční den do 30 stupňů.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
2: Doprava.
0: Doufám, že máte pohodovou jízdu, někde to docela trhne. Začínáme jednou divočinou. Na dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem leží na silnici sražená srna, projíždějte opatrně. Na D1 na stejném místě navíc se vyšetřuje ranní nehoda, je to směr exit Kroměříž východ, auto skončilo mimo silnici. Přímo ve městě v Kroměříži na 1. máje pořád dořešování dopravní nehody dvou aut. Pokud plánujete rodinný výlet do zoo na Svatém Kopečku, už se nám tady tvoří kolony do 10 minut. Komplikace na dálnici doplňují odstavená auta na D35 před Velkým újezdem, taky na okruhu Olomouce, Uholice a Ukřelova, na dálnici 46 mezi Vyškovem a Drysicemi. Navíc počítejte s uzavřeným pruhem. Kde chrání a pomáhají, policejní hlídky hlásíte na D1, Vyškov západ a také mezi Říkovicemi a Přerovem. Žádné závodění, užijte si klidnou neděli.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Rádio Hana
2: a Jukebox.
1: Rádio, rádio, rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Rádio Hana a nedělní jukebox. Venku nám to dneska parádně hřeje. Z vašich vzkazů na našem Facebooku je jasné, že si ten slunečný den umíte užít. Andrea Blašková píše, že má v plánu se celý den jenom opalovat a absolutně nic nedělat. Schvalujeme. Víťa Haňka dokonce hlásí pozici přímo od vody, kde chytá bronz, relaxuje a poslouchá ptáčky. No a Míša Bořutová vyrazila s rodinou na výlet do přírody za parádními výhledy. Užijte si zasloužený odpočinek. Děkuju, že jste napsali. Hrajeme vám ten nejlepší hudební výběr.
1: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: užívejte.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Superstras, Pauli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Rádio Hana. Nejlepší

Tady je Hana, pokud nesedíte s drinkem v ruce na zahradě, ale musíte tuhle slunečnou neděli trávit v pracovním procesu. Myslíme na vás. Jakub Kuba Krouba píše, že zdraví z fabriky, zrovna ho čeká 12-hodinová směna. Bere to s humorem, i když je dneska hezky. Pája Tomanová taky stručně a jasně, jsem v práci. Držíme palce vám všem, ať vám ta směna rychle uteče. Nebojte, jsme v tom tady s vámi. Posíláme pořádnou porci energie, třeba do vašich sluchátek.

0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
1: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
0: Servírujeme pořádnou dávku hokeje. Každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: www.zábava.cz.
1: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
2: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
3: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
1: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
2: Hrajte taky v Rádia.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hledá v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Haná.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vlastní.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Tady je Rádio Hana.

jede se na plný plyn, tak ať se to blízká, Verčo. Věrka Koenigová to vzala zase o něco aktivněji. Její plán na dokonalou neděli je jasný. Nejdřív pořádný trénink ve fitku a potom zasloužený oběd a zbytek dne s rodinou. Tomu se říká efektivní víkend. Rádio Haná vám k tomu domácímu sportovnímu tělocviku hraje pěkně do rytmu. Tady je Jukebox.

před 11. hodinou v našem živém vysílání Alfarben Baby Goodbye, letní počasí. Dneska 24. května, svátek má každá Jana a Janička. Naše kamarádky a posluchačky Janča Sobová, Janča Birbeková, Janča Javorková, nebo třeba Janča Mikulová a samozřejmě taky naše kolegyně Janča Foretníková. Tady to bude skoro státní

0: Víme, jak bude a víme také, jak se jezdí.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
1: Sport.
0: Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné sedmé místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. V hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciózního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
1: Počasí.
0: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
1: Doprava.
0: Je tu rychlá doprava. Na Šumpersku máme nehodu v Olšanech na trase z Klášterce na Bukovice. Bouralo se v Kroměříži u Alberta, počítejte se zdržením. D1 směrem z Vyškova, dejte pozor na exitu Říkovice. Na D35 v Zlipník nad Bečvou na Olomouc, buďte ve střehu před exitem Přáslavice. Navíc tu máme řadu komplikací a uzavřených pruhů na olomouckém okruhu dálnice D35. Uzavřený pruh před exitem Holice. Odstavené auto potkáte přímo na tomhle exitu. Uzavřeným pruhem neprojedete ani mezi Globusem a Křelovem na D1 na Ostravu, potom si hlídejte svoji cestu mezi Loučkou a Bělotínem. Nepojízdné auto komplikuje provoz i na 35 v tomto směru. Kde si dneska dát pozor třeba na rychlost a může zákona? Policejní hlídky aktuálně měří na Šumpersku, když jedete z Rudy nad Moravou na Bohdíkov. No a pánové v uniformách číhají taky na tahu z Hulína na Tlumačov. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana
1: a Jukebox.
2: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Ahoj a dobrý den, posluchač Rádia Hná i naši sledující třeba na Facebooku. Píšete vzkazy, děkujem za to. Břeťa napsal, že zima za chvíli zase vystrčí svoji mrazivou náruč a tak dneska nelení a maká na přípravě palivového dřeva na topnou sezónu. Břeťo, tak k tomu řeknu, že je 24. května, ano, za 7 měsíců jsou Vánoce, to máš pravdu. Lukáš jde po obědě na pohodičku, něco uklidí, pak dá nohy nahoru a bude fandit u hokeje. A my vás všechny zdravíme a přejeme krásnou neděli. Tady je Jukebox a díky, že posloucháte.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.

0: něco, tak Allegro.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
5: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
6: Rádio Hana
7: a Jukebox.

taky mezi 11. a 12. pokračuje naše živé vysílání. Tady je Jukebox, cestujeme po celém světě, i pohané. Maruš Sedláčková píše na Facebook, ahoj, dneska celá rodinka vyráží na výlet do zoologické zahrady. Honza Reda se chystá spíš potět na trávníku, navíc očeká fotbalové utkání ve velkém vedru. A pomyslným králem dnešních výletníků je Dušan Navrátil, ten posílá pozdrav z dálky, dneska se trekuje na Madejře. Šťastnou cestu, hezkou neděli všem.

0: světa v ledním hokeji. Infoservis.
1: Nervy i radost. Takový je hokej a samozřejmě aktuální mistrovství světa ve Švýcarsku. Přejeme dobrý den od hokejových mikrofonů. Mistrovství světa v hokeji jde do finále a my pro vás máme skvělé zprávy. Český národní tým už má totiž díky nečekané porážce Švédska s Norskem jisté čtvrtfinále. Svěřenci kouče Radima Rulíka jsou teď ve skupině B druzí za Kanadou a v příštích zápasech vyzvou právě Nory a silnou Kanadu. A na koho můžeme ve čtvrtfinále narazit? Počítačové simulace už jedou na plné obrátky, vědci nasimulovali 50 tisíc variant a jako nejčastější soupeř nám momentálně vychází Lotyšsko, a to s pravděpodobností 34%. V závěsu jsou pak trápící se Spojené státy nebo dravé Rakousko. Držíme našim klukům palce v boji o co nejlepší pozici v playoff a vy buďte u toho s námi. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu fandíme spolu.
0: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Vyhrajte.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30?
0: Ukaž, co v tobě je. Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

Nedělní Žubok s Nahané míří do finále, blíží se 12. hodina. Janča Jilková píše z Prahy, je zrovna daleko od domova, nemůže osobně popřát své dcerce Janičce Jilkové ze Zábřehu, která má dneska svátek. Janičko, maminka tě moc pozdravuje, myslí na tebe, posílá obří pusu z hlavního města. No a protože všichni víme, že tvoje nejoblíbenější kapela je Kryštof, tak my ti moc rádi zahrajeme. Stejně jako všem Janičkám k dnešnímu svátku. A už cítím z dálky oběd. Bude 12, mimochodem máme i počasí, zprávy a zase čerstvou dopravu. Podnoc.

0: Save Your Tears, PY Weekend. Domů do práce, do auta, zprávy, počasí i doprava. Hezké poledne za 3 minuty 12.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje poměřili v Přerově síly v soutěži ve vyprošťování zvraků aut a vítězství dobili domácí. Přerovská jednotka profesionálů zvládla správně vyprostit zraněného a podat neodkladnou pomoc za necelých 16 minut. Důležitý zaměstnavatel na Valašsku propouští. Jak píše ČTK, rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku asi 200 lidí ze zhruba 1700 zaměstnanců. Firma to vysvětlila, že přizpůsobuje organizační strukturu prioritám.
0: Sport. Ještě fotbal aktuálně. Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli také odvetu finále skupiny o umístění proti Karviné. Po výhře venku 3-1 doma vyhráli vysoko 4-0 po brankách Šturma, Baráta, Ruska a Lurvinka. Díky vítězství končí Sigma v šancelize na 7. místě a získala také finanční prémii přibližně 3 miliony korun. Na utkání dorazilo krásných 6539 diváků. Děkujeme.
1: Počasí.
0: Doufám, že máte po ruce už opalovací krém, protože dnešní neděle nám ukáže pravou letní sílu. Odpolední teploty vyskočí na 25 až 30 stupňů. Sluníčko vyšlo už dneska lehce po páté, takže na opalování máme hromadu času. Odpoledne sice může od severu přechodně dorazit mrak nebo nějaká přehánka, ale spíš je to opravdu na první letní koupačku. Užijte si sluneční den, tady víme, jak bude.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, zbystřete, ať nenecháte nějaký svůj plech na silnici. Vážná situace aktuálně na tahu z Valašského Meziříčí na Krhovou. V lesním úseku srážka osobáku s motorkářem, na místě už jsou záchranáři. Majáčky teď svítí Volšany na Šumpersku, kde je kvůli další nehodě omezený provoz. Pokud míříte po dálnicích D35 mezi Olomoucí a Křelovem uzavřený jízdní pruh, stejná komplikace v podobě uzavřeného pruhu na D1 ve směru z Lipníka na Ostravu, konkrétně mezi exity Lipník a Loučka Hranice. Dál na D1 o kousíček na trase z Ostravy na Přerov je uzavřený pruh mezi Přerovem a Říkovicemi a navíc tady odstavené auto na Krajnici. Kde se dneska pomáhá a chrání? Policejní hlídky aktuálně hlásíte v Přerově na Polní, muži zákona číhají v Poličce v ulici Hegerova, nově si dávejte pozory v Šumperku, hlídka kontroluje řidiče u supermarketu Albert. Dobře dojeďte!
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: krásné nedělní poledne. Čas se nám přehoupil do druhé poloviny dne a ze všech kuchyní už to parádně voní. Pokud po dobrém obědě plánujete rodinný výlet, máme pro vás skvělý tip. Vyrazte s dětmi na čerstvý vzduch, třeba na pustevny, kde na vás čeká parádní doprovodný program. Pohodové odpoledne vám přeje Rádio Hana a ten nejlepší hudební výběr.
1: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudba.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Začneme jedním hlubokým návratem do historie, protože přesně v tento den v roce 1391 byla v Praze založena slavná betlémská kaple. Pokud tam tehdy mistr Jan Hus kázal o pravdě, my vám dnes s čistým svědomím a pravdivě povíme, kdo všechno dnes slaví. Dnešní 24. květen je totiž doslova nabitý slavnými narozeninami. Své 59. narozeniny dnes oslavuje úžasná zpěvačka Leona Machálková a o 10 let starší je spisovatelka Tereza Boučková. 53. narozeniny pak na dálku posíláme ukrajinské divošce Ruslaně a ve stejném věku dnes slaví i fotbalové štístko a legenda Vladimír Šmicr. No a pro pamětníky, neuvěřitelných 81 let dnes má americká herečka a bývalá manželka krále rock'n'rollu Elvise Presleyho Priscilla Presley. Slavit se ale bude i u nás na Hané. Významné narozeniny dnes totiž slaví Marek Pazdera, dlouholetý úspěšný starosta Velké Bystřice. A abychom nezapomněli na jmeniny, podle kalendáře mají dnes svůj velký den všechny Jany a Janičky. Přejeme vám k svátku jen to nejlepší. Pořádně to dnes oslavte.
0: Rádio Haná, kalendárium.

Poslucháte správy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu. Divákům s handicapem vychází vstříc kino Panorama Boskovice. Dokončilo výměnu schodišťové plošiny pro lidi se sníženou pohyblivostí. Nové zařízení v boskovickém kině výrazně zlepší bezbariérový přístup do budovy kina, informuje město. Dřívější mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes

0: miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport. Pokud dnes vyrážíte na fotbal, regionální trávníky nabízí parádní program. Ve čtvrté lize se odehraje odpoledne derby mezi Šumperkem a Rýmařovem. V páté lize se pak ve stejný čas utká Velká Bystřice s Jeseníkem a Uničov Béčko vyzve Velké Losiny. Zprávy, počasí, doprava. Máme všechno, buďte s námi.
2: Počasí.
1: Taky vám někdy přijde, že každá aplikace v mobilním telefonu ohledně předpovědi počasí má tak nějak svoji verzi? Meteorologové mají jasno a přenese se to i na oblohu. Od jeho západu se na nás valí první tropy. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Noční potom 14 až 9. Věděli jste, že pro dnešní den drží historický rekord rok 1953. Bylo 31 stupňů nad nulou. Možná bude dneska překonán. Víme, jak bude.

0: Vrstva Škody Martin Ján.
1: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 000 000 korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz.
0: Epic bude vůbec první škodovkou s pohonem předních kol na nové lehčí platformě. Díky rychlému nabíjení a

Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: way.
1: Máme tady čas vyhlášené nedělní kávičky a vyklidněného odpoledne. Věděli jste, že dnešní den je doslova nabitý slavnými narozeninami? Své svíčky na dortu dnes sfoukává zpěvačka Leona Machálková. Rádio Haná posílá všem oslavencům velkou gratulaci a vám do přijímačů tu nejlepší muziku. Těšíte

0: 1. května. Kaufland.
1: Super sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr. Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honza, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o Zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíš mi po hlavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost.
2: Sport. Fotbalový národní tým se po 20 letech probojoval na mistrovství světa ve fotbale a my už víme, na co si naši borci budou muset dávat pozor. Jedním z našich soupeřů v základní skupině bude domácí Mexiko, které v přípravě porazilo Ghanu 2-0. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka tak mají jasné varování. Proti Mexiku to 25. června bude chtít 100% koncentraci. Před odletem do Ameriky nás čeká ještě domácí zápas proti Kosovu, to už bude příští neděli, 31. května jako příprava na pražské Letné. Na našem rádiu chystáme speciální infoservis z fotbalového mistrovství světa. Tak nás poslouchejte dál.
1: Počasí.
2: Jestli nemáte rádi úplné vedro, tak to vás dneska nepotěšíme. Dneska padnou třicítky a horko hned tak neskončí. I v pondělí a v úterý pojedeme ve stejném letním tempu s teplotami do 30 stupňů Celsia. Pro srovnání, v roce 1867 bylo v tento den naměřeno pouhých 3,4 stupně Celsia.

0: což nám dneska tedy nehrozí. Mírné ochlazení na 20 stupňů slibuje až středa. Víme, jak bude, čeká nás krásný sluneční den do 30 stupňů.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
2: Doprava.
3: Rakouské kontroly na hranicích s Českem budou dál pokračovat. Dobrou zprávou pro řidiče ale je, že se přesunuli do pohraničního vnitrozemí, takže plynulost dopravy nijak nekomplikují. Podrobnosti z jednání se svým rakouským protějškem už doplňuje ministr vnitra Lubomír Metnar.
4: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
3: Kontroly na cestách do Rakouska vás tedy v kolonách nezdrží. Tolik aktualita z česko-rakouské hranice a my už přejeme šťastnou cestu a bezproblémový návrat domů.
2: Rádio Hana.

sluníčko nám dneska docela přeje a s pokročilým odpolednem roste chuť vyrazit někam k vodě. Pokud už plánujete letní koupačku, máme pro vás malý preventivní tip. Policie od června chystá velké kontroly na přehradách a řekách, tak na sebe u vody dávejte pozor, ať si léto užijeme ve zdraví. Skvělou náladu přeje Rádio Hana.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
2: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
3: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: čem se píše?
1: Ahoj a dobrý den. Máme pro vás skvělý přehled témat, o kterých se právě teď nejvíc píše. A začneme fantastickou zprávou pro všechny talentované muzikanty. Olomoucký kraj, naše rádio, ve spolupráci se studiem Ta muzika v Zábřehu a pod patronátem kapely Opit a Radeček totiž vyhlašují talentovou soutěž. Pokud je vám mezi 18 a 30 lety a skládáte pop, rock nebo elektro, máte jedinečnou šanci se ukázat. Více na webu rádio talent.cz. Zároveň se mluví o velké změně na Velkém Kosíři. Starou dřevěnou rozhlednu čeká demolice a nahradí ji moderní ocelová konstrukce za 15 milionů korun. Jejíž stavba by mohla začít už příští rok. O tom píše Prostějovský deník. A pokud máte vazby na Svitavy, město u příležitosti 770. výročí hledá výjimečné osobnosti na ceny města Svitavy. Své nominace můžete posílat až do konce července. Podrobnosti má web města, tedy vše hledejte na svitavy.cz. Víme, o čem se píše a přejem fantastickou neděli všem.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

Nenechte si zkazit nedělní odpoledne vrtochy počasí ani kolonou. V příštích minutách startují nejrychlejší zprávy z regionu. S rádiem Haná víme, jak se jezdí tady.

0: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
1: Sport. Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné sedmé místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. Ve hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciozního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
2: Počasí.
1: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
3: Pokud máte pocit, že se s motorkami na silnicích letos doslova roztrhl pytel, tak vás intuice neklame. Češi totiž berou motoshopy útokem a v dubnu padl historický rekord v počtu registrovaných mašin. Abychom si tuhle parádní jízdu všichni užili ve zdraví, BESIP znovu rozjíždí oblíbenou kampaň s všeříkajícím názvem Hele motorka. Ta nám, řidičům čtyřkolových plechovek, připomíná, abychom pořádně čistili zrcátka a hlídali mrtvé úhly, protože motorkáři jsou na silnici zkrátka o dost rychlejší a křehčí než my. A vzkaz pro jezdce v jedné stopě? Chápeme, že zatáčky lákají k pořádnému náklonu, ale s plynem raději opatrně.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Dneska nezapomeňte popřát všem Janičkám k svátku. Obří oslavy ale zažívá i naše Haná. Své narozeniny totiž slaví starosta Velké Bystřice Marek Pazdera. Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší a skvělou náladu vám všem posílá vaše Rádio Haná.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Zubrsraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
8: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
9: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
10: Tady je Rádio Haná.

0: Kam vyrazit?
1: Ahoj a dobrý den, máme tady 24. květen a s ním i kompletní nálož skvělých tipů, kam dnes vyrazit za zábavou. Přímo v Olomouci na Flóře pokračuje fascinující výstava masožravých rostlin živé pasti a v pevnosti poznání pokračuje zábavný víkend v Bublinách. Pokud dáváte přednost kultuře, v S-klubu se hraje pohádka Pipi dlouhá punčocha, Moravské divadlo láká na balet Romeo a Julie a v kinech se slaví 25 let Šreka. Za hranicemi Olomouce pak vrcholí velkolepý festival vojenské historie na hradě Helvštín a hrad Sovinec ožívá tradičním řemeslným jarmarkem. V Zábřehu v Kulturáku dnes odpoledne rozesměje děti dvojice Štístko a Poupěnka, v Lázních Skalka slavnostně zahajují sezónu s kapelou Fleret a milovníci vlaků mohou navštívit železniční expozici v Čelechovicích na Hané. Pro milovníky filmů pak šumperské kino Oko promítá Star Wars i snímek Michael a v Přerovské hvězdě dávají komedii Ďábel nosí Pradu 2. Ať už dnes vyrazíte kamkoliv, skvělou náladu vám pojistí tohle rádio a za moment už hrajeme hit za hitem, tak držte vlnu.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Cítíte to? Rozbušené srdce. Spocené dlaně. Radost, víra a napětí na každém kroku.
5: Jo, tohle je hokej.
0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
6: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
7: No to určitě.
8: Jo, určitě, určitě.
0: Brousíme brusle,
6: ladíme formu
0: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
6: Nejlepší hokejové info
0: každý den na tomto rádiu,
6: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
9: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.

zajímavého přinesla tato neděle na Hané i ve světě, to se dozvíte už během několika málo minut. Chybět nebude ani detailní počasí a doprava, tak nikam nepřelaďujte.

0: Jdeme na zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje poměřili v Přerově síly v soutěži ve vyprošťování zvraků aut a vítězství dobili domácí. Přerovská jednotka profesionálů zvládla správně vyprostit zraněného a podat neodkladnou pomoc za necelých 16 minut. Důležitý zaměstnavatel na Valašsku propouští. Jak píše ČTK, rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku asi 200 lidí ze zhruba 1700 zaměstnanců. Firma to vysvětlila, že přizpůsobuje organizační strukturu prioritám.
2: Sport. Ještě fotbal aktuálně. Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli také odvetu finále skupiny o umístění proti Karviné. Po výhře venku 3-1 doma vyhráli vysoko 4-0 po brankách Šturma, Baráta, Ruska a Lurvinka. Díky vítězství končí Sigma v šancelize na 7. místě a získala také finanční prémii přibližně 3 miliony korun. Na utkání dorazilo krásných 6539 diváků. Děkujeme.
1: Počasí.
2: Doufám, že máte po ruce už opalovací krém, protože dnešní neděle nám ukáže pravou letní sílu. Odpolední teploty vyskočí na 25 až 30 stupňů. Sluníčko vyšlo už dneska lehce po páté, takže na opalování máme hromadu času. Odpoledne sice může od severu přechodně dorazit mrak nebo nějaká přeháňka, ale spíš je to opravdu na první letní koupačku. Užijte si sluneční den, tady víme, jak bude.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
1: Doprava.
4: Mladoboleslavská Škoda Auto už v červnu odstartuje výrobu svého dosud nejlevnějšího elektromobilu s názvem Epic. Malý městský krok.

0: šéfa Škody Martin Ján.
1: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 000 000 korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz.
0: Epic bude vůbec první škodovkou s pohonem předních kol na nové lehčí platformy.

0: čase odpoledne ideální chvíle pro trochu sportovního napětí. Na Hané se totiž aktuálně živě řeší, kdo převezme trenérské kormidlo olomoucké Sigmy. Ve hře je setrvání Pavla Hapala, ale padá i jméno Marka Jarolíma. Jak to dopadne, se včas dozvíte u nás. Teď už vám ale náladu zlepší Rádio Haná.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Těšíte se na sezónu?

0: 6. května. Kaufland. Yeah.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Zatímco většina lidí si ze Švýcarska vozí sýry nebo suvenýry, hokejová elita si tam letos přijela pro úplně jiný kov. My pro vás bedlivě sledujeme každý zápas a dáváme pozor, aby v obranách bylo méně děr než v pravém ementálu a aby tempo na ledě šlapalo jako ty nejlepší švýcarské stroje. Ať už jste v práci nebo na cestách, s námi budete vždycky v první řadě přímo u mantinelu. Servírujeme vám ty nejčerstvější novinky ze šampionátu s energií, která vás zvedne ze židle. Ladíte Rádio Haná. Víme první, jak se hraje o hokejový trůn.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nervy i radost. Takový je hokej a samozřejmě aktuální mistrovství světa ve Švýcarsku. Přejeme dobrý den od hokejových mikrofonů. Mistrovství světa v hokeji jde do finále a my pro vás máme skvělé zprávy. Český národní tým už má totiž díky nečekané porážce Švédska s Norskem jisté čtvrtfinále. Svěřenci kouče Radima Rulíka jsou teď ve skupině B druzí za Kanadou a v příštích zápasech vyzvou právě Nory a silnou Kanadu. A na koho můžeme ve čtvrtfinále narazit? Počítačové simulace už jedou na plné obrátky, vědci nasimulovali 50 tisíc variant a jako nejčastější soupeř nám momentálně vychází Lotyšsko, a to s pravděpodobností 34%. V závěsu jsou pak trápící se Spojené státy nebo dravé Rakousko. Držíme našim klukům palce v boji o co nejlepší pozici v playoff a vy buďte u toho s námi. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu fandíme spolu.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Rádio Haná.

Během následujících 10 minut vás kompletně hodíme do obrazu. Čerstvé nedělní zprávy, spolehlivá doprava i předpověď počasí na vlnách Rádia Haná už se chystají. Zůstaňte napříjmu.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu. Divákům s handicapem vychází vstříc kino Panorama Boskovice. Dokončilo výměnu schodišťové plošiny pro lidi se sníženou pohyblivostí. Nové zařízení v boskovickém kině výrazně zlepší bezbariérový přístup do budovy kina, informuje město. Dřívější mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší o tom Novinky.cz.
3: Sport. Pokud dnes vyrážíte na fotbal, regionální trávníky nabízí parádní program. Ve čtvrté lize se odehraje odpoledne derby mezi Šumperkem a Rýmařovem. V páté lize se pak ve stejný čas utká Velká Bystřice s Jeseníkem a Uničov Bčko vyzve Velké Losiny. Zprávy, počasí, doprava. Máme všechno, buďte s námi.
0: Počasí.
3: Taky vám někdy přijde, že každá aplikace v mobilním telefonu ohledně předpovědi počasí má tak nějak svoji verzi? Meteorologové mají jasno a přenese se to i na oblohu. Od jihozápadu se na nás valí první tropy. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Noční potom 14 až 9. Věděli jste, že pro dnešní den drží historický rekord rok 1953. Bylo 31 stupňů nad nulou. Možná bude dneska překonán. Víme, jak bude.
1: Rakouské kontroly na hranicích s Českem budou dál pokračovat. Dobrou zprávou pro řidiče ale je, že se přesunuli do pohraničního vnitrozemí, takže plynulost dopravy nijak nekomplikují. Podrobnosti z jednání se svým rakouským protějškem už doplňuje ministr vnitra Lubomír Metnar.
4: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
1: Kontroly na cestách do Rakouska vás tedy v kolonách nezdrží. Tolik aktualita z česko-rakouské hranice a my už přejeme šťastnou cestu a bezproblémový návrat domů.
0: Rádio Hana.

Nedělní podvečer přímo láká k pohodové vyhlídkové jízdě. A máme tu jeden žhavý tip pro milovníky technologických novinek. Mladoboleslavská Škodovka už v červnu začne vyrábět svůj dosud nejlevnější elektromobil Epic, který má cílit na mladé řidiče. Tak uvidíme, jak se chytne. Pohodové kilometry a příjemný poslech přeje Rádio Hana.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Zubrsraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
9: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
10: Když

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Začneme jedním hlubokým návratem do historie, protože přesně v tento den v roce 1391 byla v Praze založena slavná betlémská kaple. Pokud tam tehdy mistr Jan Hus kázal o pravdě, my vám dnes s čistým svědomím a pravdivě povíme, kdo všechno dnes slaví. Dnešní 24. květen je totiž doslova nabitý slavnými narozeninami. Své 59. narozeniny dnes oslavuje úžasná zpěvačka Leona Machálková a o 10 let starší je spisovatelka Tereza Boučková. 53. narozeniny pak na dálku posíláme ukrajinské divošce Ruslaně a ve stejném věku dnes slaví i fotbalové štístko a legenda Vladimír Šmicr. No a pro pamětníky, neuvěřitelných 81 let dnes má americká herečka a bývalá manželka krále rock'n'rollu Elvise Presleyho, Priscilla Presley. Slavit se ale bude i u nás na Hané. Významné narozeniny dnes totiž slaví Marek Pazdera, dlouholetý úspěšný starosta Velké Bystřice. A abychom nezapomněli na jmeniny, podle kalendáře mají dnes svůj velký den všechny Jany a Janičky. Přejeme vám k svátku jen to nejlepší. Pořádně to dnes oslavte.
0: Rádio Haná, kalendárium. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Posloucháte Rádio Hana.
4: Život plyne dál.

0: 6 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost.
3: Sport. Fotbalový národní tým se po 20 letech probojoval na mistrovství světa ve fotbale a my už víme, na co si naši borci budou muset dávat pozor. Jedním z našich soupeřů v základní skupině bude domácí Mexiko, které v přípravě porazilo Ghanu 2-0. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka tak mají jasné varování. Proti Mexiku to 25. června bude chtít 100% koncentraci. Před odletem do Ameriky nás čeká ještě domácí zápas proti Kosovu, to už bude příští neděli, 31. května jako příprava na pražské Letné. Na našem rádiu chystáme speciální infoservis z fotbalového mistrovství světa. Tak nás poslouchejte dál.
0: Počasí.
3: Jestli nemáte rádi úplné vedro, tak to vás dneska nepotěšíme. Dneska padnou třicítky a horko hned tak neskončí. I v pondělí a v úterý pojedeme ve stejném letním tempu s teplotami do 30 stupňů Celsia. Pro srovnání, v roce 1867 bylo v tento den naměřeno pouhých 3,4 stupně Celsia, což nám dneska tedy nehrozí. Mírné ochlazení na 20 stupňů slibuje až středa. Víme, jak bude, čeká nás krásný sluneční den do 30 stupňů.
4: Pocit, že se s motorkami na silnicích letos doslova roztrhl pytel, tak vás intuice neklame. Češi totiž berou motoshopy útokem a v dubnu padl historický rekord v počtu registrovaných mašin. Abychom si tuhle parádní jízdu všichni užili ve zdraví, BESIP znovu rozjíždí oblíbenou kampaň s všeříkajícím názvem Hele motorka. Ta nám, řidičům čtyřkolových plechovek, připomíná, abychom pořádně čistili zrcátka a hlídali mrtvé úhly, protože motorkáři jsou na silnici zkrátka o dost rychlejší a křehčí než my. A vzkaz pro jezdce v jedné stopě? Chápeme, že zatáčky lákají k pořádnému náklonu, ale s plynem raději opatrně, ať do cíle dorazíte vždycky s úsměvem a celý. Pohodovou a bezpečnou neděli na cestách. Víme, jak se jezdí tady.
0: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: brzy.
1: Sluníčko pomalu klesá a víkend se nám přehupuje do své klidnější fáze. Pokud hledáte tip na skvělou rodinnou zábavu, populární skupina Jelen právě vydala svou první písničku pro děti a chystá velký putovní festival Jelen Fest. Takže o víkendové plány máte dopředu postaráno. Klidný zbytek neděle vám

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si píš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky, letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky Ulitoble a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně v tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Nenechte si zkazit nedělní odpoledne vrtochy počasí ani kolonou. V příštích minutách startují nejrychlejší zprávy z regionu, z rádia.

0: správy Rádia Haná.
1: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
2: Sport. Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné 7. místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. Ve hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciozního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
0: Počasí.
2: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
3: Mladoboleslavská Škoda Auto už v červnu odstartuje výrobu svého dosud nejlevnějšího elektromobilu s názvem Epic. Malý,

0: cílí, to už vám prozradí člen představenstva Škody Martin Ján.
1: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 000 000 korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz.
0: Epic bude vůbec první škodovkou s pohonem předních kol na nové, lehčí platformě. Díky rychlému nabíjení a parádnímu dojezdu kolem 400

Nedělní večer je tady a většina z nás už míří z víkendových cest zpátky domů. Než dorazíte do cíle, máme pro vás důležitý řidičský tip. Sundejte nohu z plynu a pořádně hlídejte zrcátka. Na silnicích je letos rekordní počet motorkářů, tak na sebe buďme opatrní. Bezpečný návrat k vašim blízkým přeje Radio Hana.

0: Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Superstras, Polly Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Supersraz. 6. června v pivovaru Zubr.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: vím, o čem se píše.
1: Ahoj a dobrý den. Máme pro vás skvělý přehled témat, o kterých se právě teď nejvíc píše. A začneme fantastickou zprávou pro všechny talentované muzikanty. Olomoucký kraj, naše rádio, ve spolupráci se studiem Ta muzika v Zábřehu a pod patronátem kapely Opět a Radeček totiž vyhlašují talentovou soutěž. Pokud je vám mezi 18 a 30 lety a skládáte pop, rock nebo elektro, máte jedinečnou šanci se ukázat. Více na webu rádio talent.cz. Zároveň se mluví o velké změně na Velkém Kosíři. Starou dřevěnou rozhlednu čeká demolice a nahradí ji moderní ocelová konstrukce za 15 milionů korun. Jejíž stavba by mohla začít už příští rok. O tom píše Prostějovský deník. A pokud máte vazby na Svitavy, město u příležitosti 770. výročí hledá výjimečné osobnosti na ceny města Svitavy. Své nominace můžete posílat až do konce července. Podrobnosti má web města, tedy vše hledejte na svitavy.cz. Víme, o čem se píše a přejem fantastickou neděli všem.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
0: Rádio Hana.

0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme. Rádio Hana,
0: to je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkuji.

krásný nedělní večer. Už za 10 minut odpálíme na rádiu Haná ten nejlepší hudební stroj času. Přesně v 8 hodin totiž startují ty největší pecky z legendárních osmdesátek a hned v 9 večer navážeme nostalgickou jízdou v rytmu devadesátek. Pohodlně se usaďte, nalaďte si náš nejlepší hudební výběr a užijte si parádní večer plný vzpomínek.

0: Španielsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Opan Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celé

Taky v 8. Rádio Haná. Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

jsme ten největší titul na světě. Když ten zápas projel z mnoha blbých příčin, ztratil se svý ostří. Měl z pohled tygra chlapé jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Posloucháte Rádio Hana.
6: Hezký večer.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
2: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I o víkendu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Začneme jedním hlubokým návratem do historie, protože přesně v tento den v roce 1391 byla v Praze založena slavná betlémská kaple. Pokud tam tehdy mistr Jan Hus kázal o pravdě, my vám dnes s čistým svědomím a pravdivě povíme, kdo všechno dnes slaví. Dnešní 24. květen je totiž doslova nabitý slavnými narozeninami. Své 59. narozeniny dnes oslavuje úžasná zpěvačka Leona Machálková a o 10 let starší je spisovatelka Tereza Boučková. 53. narozeniny pak na dálku posíláme ukrajinské divošce Ruslaně a ve stejném věku dnes slaví i fotbalové štístko a legenda Vladimír Šmicr. No a pro pamětníky, neuvěřitelných 81 let dnes má americká herečka a bývalá manželka krále rock'n'rollu Elvise Presleyho Priscilla Presley. Slavit se ale bude i u nás na Hané. Významné narozeniny dnes totiž slaví Marek Pazdera, dlouholetý úspěšný starosta Velké Bystřice. A abychom nezapomněli na jmeniny, podle kalendáře mají dnes svůj velký den všechny Jany a Janičky. Přejeme vám k svátku jen to nejlepší. Pořádně to dnes oslavte.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná,
3: tady to žije.

0: Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honza, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začínáme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli.
5: Three scratches just like that.
6: You didn't stop, did you?
2: Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér.
6: Something unholy.
2: No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o Zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
7: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
8: Mluvíšme po hlavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
9: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
11: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
12: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
10: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
11: Hrajte taky v Rádiu Haná, je to super.
10: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná. Rádio Hná.

0: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
1: Sport. Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné sedmé místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. V hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Sturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciozního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
2: Počasí.
1: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr.

tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.